přistál zrovna za komínem. Sotva se ho chyt, přitom zavadil nohou voško. Ve snaze ho zachytiti silnou ruku vstát, ale škopík mizí v hlubinách.